0: Dana je titul prvního zpěva dženstvíšeho usovania a Blanka je jméno dženstvíše rajnšie redaktorky a ona má netko krotký tematický přelad dženstvíšeho usovania za nás. Dobro ranně, Blanka.
1: Dobro ranně. A nede běže tu ve měše tak jmenovaná BA, Bohanská akademia, a do toho běže to inženýrská šula, kaj se so snáno ještě či starší na to dopomňa. Dženca je to netko duálna vysokošula Sakskie a runě tam maja netko dalšího Serba ve vážný funkcii, my vám jeho dženca raz predstajme. Nimo to je Lydia Mačio a pobyla na prvnej probe korovej akademie, kde sa čera zahajiva. Filomelos vopita nás dženca zasa a tu ma nekajký problém, kaj si mňa hižo takhle kusk slyšava a tému na Bože čivovizo tež smieme.
0: Tak daleko po takým tematický přelad od Blanky, učbný přelad seda nedom, o tem nie. Najprve pak zaspíva nám Mario S. o samýčinu pobečich.

0: A dneska je na pošestčích.
1: Srbský rozhlas. Povestče. V studiu Blanka Funcela.
2: Na Lipšćanskej univerzite ma so junioru profesora za serbske literarne a kulturne vedomosće vopsadžić. Dole dekan filologiske fakulte profesor Majsnica Čera na internetovej strani univerzite vozivi. Nimo vedomostnoch nadavku slušak profili tež jeli treba sobu skutkovanje na jednačelstve Zorabistického instituta. Hač dotal je mestno profesora za riječe spet Edvarda Vornarja Jenička profesora. Sura Instituta, wo dalšu su serbsce zastupnice leta vojovali. Nowe miestno je časowe wobmezowanie a skiči po úspěšnym przeprowaniu szansu na profesuru na čas živenia. Katolicy křesťanie svědčia dženca svědčin Božo čiła. Ve viacorych serbskich katolických osadach oni w Užice počanu wierivi k vonkovným votariam. Na čole procesionu du po starodawnym vášnu družki. Ve šest zvierskoch krajach nimskej je dženca zakońský sviaty džin. Ve převážne evangelský zakský pak so zasadne dživa jenice ve 25 sach v osebe katolických serbach je to sviaty džin. Na sakskich a stymtisch serbskich wyszych szulach zakończacy próbowania jeszcze szitke nimo nesu. Tak na przykład też nie zralbicach, gdzież miachu dżesatki spoczat ktydżenia swój posłynny oficjalny szulski dżin, runie tak we Worklecach. Cokone 51 maturantu na serbskim gymnazju Budyszynie zoni jutce w usledki próbowaniu a hać mili dokeż nesu w obstali abo dokeż cedza wukon. Polepšič prúvanie na kvatač. Kajž nám za vyššie skorženg samovita učaka Alena Hitzcina z Džili, zonia šulok a šulera 12-letnika doskončný rezultát prúvaniu džin do maturitného bala 19. junia. Sto předovzatelku z najšelakorejších branžů je so čera při učicach na 15. dňu předovzatelku okresa Budyšin vobdžilivo. Z režišču zetkania stejachu aktuálne hospodárske vúžadania v zvisku se stupacimi pačiznami a falovacimi fachovými mocami. Džen předovzatelku okresa Budyšin tvorí vážny zakvat za vúmenú kooperáciu a skrúčenie žonu v regionálnym hospodárstve. Jun organizuje Drežanská industriová a vikuánska komora IHK. Za znova natvorenú kúpeľnú mivorazu započne so kúpanská sezóna na nový týždeň. To zdieľa ju na zajšvom gmenským posedeniu gmeny Slepo. Do toho ešte strôdnický hamt v okresa Zorec kvalitu vody prúje. Lieca staraja so 4 doladovarjov vo viestotu hostči a s tým sezónu zaruča. Mała kúpeľ je jedna z narunanských napravov Brunicového koncerna Liak za přesedlenú ves Mivoraz. 60 spivarku a spivarju vopčili so na letoši 5. korovej akademii Budyského rotariového kluba. Čera je so auli Šilerova gymnázia Budyšine prinja proba pod navodom Friedemana Böhme odmiva. Hač to názime nazvučuje kor generáciu mezdrujem tež tvorby z cyklusa počace korle Augusta Kocera a Andrea Zelaria. Vunožky benefitno-koncerta oktobre navožuja so na dobro v utopeniu spinálneje mortvice nemsce kinderlémung. A to bychu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a potom tež borze na našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, spočatne dole ešte celé prečelne úpada, potom požišo niekotre kapky dešča, hevak drevelem ročelu deš, ale sucho ma vostač. Převážne při nedže 24 stopňach. Júce potom ma hej so bule deščovač a maximálna temperatúra pokovo 20 stopňu.
0: Puče naše končenje su svobodne, tež vyskače do talniče njeste ja, tu iš přeje moj dobru jezbu, je li pak bioranje nešto uladače, vy vjesče přizuče so rade polanaju, pak telefonistce, pak spovješču přes našu četru funkciju, tu namakače app MDR Sabia.
1: Serbski rozvoz.
0: Pečminčino, pana pošestčih je dalje, že sanku rielcene.

12 menšinov pa na po 6 Čehija. Paradame čenca prini raz na pokybe. V Čevinje zetka ja svak mince, radi čeljo k svojemu posjeđenju čenca večer 7, tam niši vonjovi voborje. To jižo bieza čenca dale do jucišeho pjatk koncertu ja šulorio budiske vokrezneje hudžmije šule nemsko-serbskim ludovim dživadle na vodnem jevišću a pokazaja, što su šulskim leče nauknili z počatk je juce večer 7. Hižo vod poponja cioch, z če juce prošeni na dvoru bezveđen do Serbsko muzeja Kočebusu. Tema je vonje modročišć z přednoškom a praktickým uspytanjom. Učmje v obrubi poponjo, jake švarc a tež, čilne dere meče je tam garantovane. Vojna Ukrajinje uskutkuje so na vestotnu politiku Europy, kajž žaden druhý podok minjenych let, dola kotre z Čehy by ruske dobyče za Niemsku, Europu a poriad na sveče mivo. Tutemu prašenu venuje so renomirovaný politický vedomostnik a vestotný fachoc Karlo Masala juce budešinje. Přednoške rieže budeskych narečov započne so Tachanskej cirkvi Sv. Petra juce večer 7. Štujš chce doživić koncert českeje skupiny Rajtaj z Varnočic, kotraž sužmja basnje Milana Rabala, tu nech so poda do Kravožic pola českeje Lipe. Tamniše kavarni pod Ronovem započne so koncert večer na po 7. A podadame iže na sobotu. To vuseva so MDR televizi zaso vulatko, a to kajš stajnje pri ponu 12.

0: več menšinov. Do šestich je časa.
1: Nábožné slovo.
0: Tema ženca Hanka Krautsová z Drežďan.
2: V vúkodže svunce ulieze, přes popodňo na juhu je, na zapadže do vožadže a ve severiu je nímame. Tak sú mnoze z nás to navuknili, jednore brončka, kotrež nám svet rozkvaduje. A tola nepšitrechy všude. Ničko v júniu, když svunco svoj najvyšší stav docpie, dopominám so na jispu na severný kap. Vedžach, so so svunco tam na severu kova a zaso skáža. A bied to za mne jedne z najbole jímacích doživienju. Kúšte človek votrosče na viestom miestne. Čini tam svoje celé svojske jeho formovace nazonenia. Štož je sa jednoho jasne, môže za druhého celé hinak vúpadač. Znáno leží v tým vážne preprošenie. Nic spíšne súčič, tak je pravie, tak je vopak. Kajky vúpada svit z tvojeje perspektívy. A tutun vid kutne prač. Bo nie je na šitkých na samsne misno staj. Mnohodnosť slúša k jeho stvorbie. Tyž vúkneme, se názornenia trújich vážič, buď nás svojský horizont väčší, kaž bola to vysokoho seviera, kde svunco druhé puče kročí.
0: Hanka Krautsová z Drežďan s nábožným slovom na roku a za mojtošči srbsko-evangelského zviazka. Cí do šestčich.

0: Když chce soči spěvač, ale nechceš so kruče na kvůr vjazač, potom je projektný kvůr, taký kýže na čas obmězovaný, husto to pravě. Korová akademia Generácio je runě taký projekt. Pjatý raz so budešinje od Rotariového kluba organizuje. A čera mějachu, prýňu probu a Lydia Mačiová bě podla.
1: Predehač spěvač, máš so zaspěvač. A z čoplinje vosu Vanda Vokua jako rična terapeutka pševza. Ona je vospět Jill Korové akademie pod návodom Friedemana Böhme. Kuždemu znímale 60 vobdělníku poskyči možnosť, so v času proby v osobince vôsne dále kúpvač.
2: Až tuž ma zájim, šinže pon kemni na pohodžine, a môžeš če te jen, abo tamo jem extra zvučovač, abo ladač, te je za tún vôs tak praje neklinči, kaj si vám predstaj, še môžemo mať nekajke individuálne zvučovanie, abo tak nešto si vôpodač.
1: Či tamný pak čipný do nôh koroch má popoladnú. Takéž liko na vúmenku dr. Alfons Nauka, ký so prvný raz manželský na akadémii v občeli.
3: Ha, ja som všetci zlo, ten úspev a môj vús nie je najskriac, najmočší nejojac, ja som 70 plus, ale ja som prúcvač, ja môžu nikak som úspevať, poprám som ja jed bariton. Mám chvíle, to je celé stajné, a tie poriadne vopetačné prúve. So veselú, popravde, s veľkým veselom som ja šiehoďenca.
1: Vosim je vábiu, je ja Friedemann Böhme. Šako je za svoj úspech, jako korové navoda v Serbách dere znate. A hinak vokovo je tutun tiež aktívne serbský spivarjov za projekt narečal. Pojeda student Julius Janca, kýž je so do Basasinu.
4: Ja studujem nekve dračanách, ja mám sredu přece svobodne, to ja mám tu možnosť tu zase sobu činič. Posledný raz, že som je jara ľubivo, jara fajn, a tohle, když Friedemann zase prašal, pon ja zase hajprajú.
1: Přijúšim, tvoria Serbia mienčinu v kórie. Cečina nazvučovaných tvorbov pak je serbská. Z cyklusa počasy kola Augusta Kocera a Andrea Zelera. A tak nazvučuje so tiež v urekovanie. A v občelnici Zonichu so je so Kocer v záoriu pola Budestec narodil. V središču pak stej veselo při spivanju a vo sebe tež mesobnož generáciu a rečo, kotriž mi voj celé samozrozumlivě v měšče budešin polno sebi zaklinčeč.

0: Filomelos. Dirtam dejstva Marmije Drozene.
1: Filomelos sedzi na delnej hauze lipy. Kajštajke, Bože, žatko, što da s tobu je?
2: No hej, ja... To nejde.
1: Što da máš? Bojíš se?
2: Myslím si, že je to mi něco celé zlé stalo.
1: Co je to?
2: Nemůžu já celé letáč.
1: Nepak. Jako tačknic letáč moc, tohle je katastrofa.
2: Ulka katastrofa.
1: Ale, Filomeloso, sedíš na hause. Nekak se tohle době sem přijíš?
2: Ne. Nehaj, to se mi ještě letět mu.
1: Och, boj, křídle se rozno a naměstná hotový start.
2: Ne.
1: Dere, što da by ty trebao, zo by zase letět mu? Letansku šulu?
2: Ne.
1: Dobí druhé tačky organizovač, když ti pokazaja, jak máš letač?
2: Nie.
1: Potom ja tež neviem.
2: Ja pak bych so snáč, zaso dopomnil, jak mám letač, jeli bych viace mocu mil. A za to trebam popračk, abo čvak celtičky.
1: Nie. Tajký případ pak tež. Jsem celá růně k pekáře hýč. Vidíš, mám samo svůj měš k sobu, tu stejí, pocaute.
2: Toto já vím.
3: A to by můj plán.
1: Co se praju?
2: Ne. To pak se hodí ho. Budete mi popřeč, abo cao tu vůdala.
1: Na vězo. Směš se mi na ramě sedne. Na huj. Ty tla můžeš dola letač.
2: Когда я со то стало?
1: Филомелосо, ты сычи феймеца. Сыцу енаш сочи пола пекаря ен вудам. То отла ты цуе джива дво.
2: Ну, хай. Але то отла я клопово.
1: Хай, кайш пшецо. Раде со стало.
2: Шпозбоу.

0: A nie tko je na po sedmich.
1: Srpski rozvoz. Povjesče. V studiju Blanka Funcina.
2: Na Lipšćanskej univerzite ma so juniorova profesura za srpske literarne a kulturne vedomosće vopsadžić. Dole dekan filologiske fakulte profesor Majsnica čera na internetoj strone univerzite Vozevi. Nimo vedomostnih nadavku svuša profili tež je li treba sobu skutkovanje na jedna čest vezorabistiskeho instituta. Hač dotaje mjestno profesora za reče spet Edvarda Vornarija jenička profesora Profesora instituta, wo dalšu su serbske zastupnice leta dovojovali. No mjestno je časove v obmezovane a skeči po uspješnem přeprovovanju šansu na profesuru na čas živenja. Katolske křesćenje sveča dženca svedžen Božo Čeva. V vjacorych serbskich katolskich vosadach oni v Užice počanu vjerivi k vonkunym votarjam. Na čole procesionu do postarodavnym vašnju družki. V šest zvierskuch krajach Nimskeje je dženca zakonski sjate džen. V převažne evangelski sakske pak so zasadne dživa jenice v 25 čisach vo sebe katolskich serbach je to sjate džen. Na sakskich a stym tež serbskich vyšich šulach zakončace pruvania hišče šitke nimo nesu. Tak napšikvat tež nic ve Ralbicach, čiž miachu česatki spočat k tydženja svoj posledný oficiálny šulský džen, rune tak ve Voklecach. Cukun je 51 maturantu na serbskim gymnáziu Budešine, zoni jutce v úsledky pruvaniu a hač mieli, dokež nesu obstali, abo dokež ceža vukon polepšič, pruvanie na kvatač. Kajš nam za vyši skodženk zamovita vúčaka ale na hitzce nás džili, zonja šulaki a šulari od 12-letnika doskončne rezultat pruvaniu džin do maturitnoho bala 19. junia. Stop předovzáčelku znaje šelakorišich branžov je so čera v Přijučicach. Na 5. dňu předovzáčelku v okresa Budešin v obdželivo. Središču zetkania stejachu aktuálne hospodárske vúžadanie zvisku se stupacimi pvačiznami a falovacimi fachovými mocami. Džen předovzáčelku v okresa Budešin tvorí vážne zakvat za vúmenú kooperáciu a skrúčenie žonu regionálnym hospodárstve. Jun organizuje Drežanska industrija a Vigohanska komora IHK. Za znova natvorenju kupel v novem Mirvorazu započne se kupanska sezona na nový tydžin. To zdžilichu na zajšvem gmenskim posedženju gmene Slepo. Do toho hišče struotnijski hamt v okresa Zorelc kvalitu vode pruje. Lieca staraja so 4 doladovarjo vo vistotu hosči a s tým sezonu zaruča. Mała kupel je jedna z narunanskich napravu brunicova koncerna Liak za přesedlenú ves Mivoraz. 60 spivaku a spivarju vopčili so na letuši 5. korovej akademii Budeského rotariového kluba. Čara je so auli Šelerova gymnázia Budešine prinja proba pod novodom Friedemana Böhme Votmiwa. Hač to názime z názvu čuje kor generáciu, miezdrujem tež tvorby z cyklusa podčase korle Augusta Kocera a Andrea Zelaria. Vúnožke benefitsno koncerta oktobre naložuja so na dobro vútupenia spinálneje mortvice nemsce kinderlemung. A to bych u naše povestče, kotrež namakače potom požišo tež na našich stranách internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Haj spočatne ještě tu a tam s blakami svunčko sveči, potom pak přičenje předso viacem ručelu k nám. Vostač pak ma sucho při 24 stopňach. Netko ráno sušče tu a tam nekotry kapky dešča možne jutce potom. Vestča meteorologojo viace dešča a maximálnu temperaturu v okolo 20 stopňu.
0: A ja, když hľadaš runie z okna tu Budešinie, vupada přečelňa. A on je tak, dobre sú vulady tu časne, štež nastúpa na drožný vopkat, žana hačenia alebo vyskače, jeli sa so to bývrania zmeni a v nešto vuladače, přizvuče to rade nám aj pak telefonistce, pak spoviesču přes našu četú funkciu app MDR Serbia. Hrvák přeje moj Blanka a ja, dobu jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Teď menšino, pana posedmich a dále, že přeco dále z Michailu Melcerovej. Serbským rozvozom, dobrania vám.

0: Dženca na Bože Čevo vuladamy mieskemšakami katolskich vosadach a tak tež na procesionie zaso nimo družko tež one kiš sú k svedženie katolsku narodnú drastu zoblečené. Za poriadne zoblekanie a z cova šalake pokyvek drastče, však so draste nošaky, kež tež otvajnče, dusa dus na vúmienu nazanenio zetkavaja, tak tež lieca zaso v kruščicach, kraučikec hospodže. A na tutej besadže by tež Diana Fričec-Grimichova podla. A je skladnosť čnedom vúživa, so žonu voprašeč za pokyvami, kak môžu so vúžadacem okomikam či nošeniu narodnie draste zadživač.
1: Naša serbská katolská narodná drasta je pšeušo krásna. Dež tak nie bychu podbrodu mieca, band abo čip štípali.
2: Što nie?
1: Nej, když nieke džiše o cank, tu nesme tak jara škrobe nebuď. Also, što sú cank poženené, no, tu sú extra škrobi, a tu nesme tež tak do kešio rune ta špicka, to po drape, no.
3: Ale po nás, když šetce sobce kodíš, von to je juhu ta stará koža, von to jace ničo nesvrbi. To jemu prajím, koto když to juhu bolie bolí, a to nech bolie sobce koža, von to ninje, von to nastará džin, to von tajke šo ostane.
4: Šeš pa nekaj te mice nastupe, do mjacele spravnám, boč, ja som teda myslela od moje čete jenuž micu, kotra šo tak pokom mi tak přišli ta, to šo posve, kuža mesa nie je ta samsa mesa, vetom nastupanu, jen šon dubina to dživač, štuš se porane sapski kožič, nech si ti sam svoju mesu rašič, so da tak te voje te posve, no? Luke, što te vele učini? Also ja, nek te zno vele let kožim sapska, ja ne možu ničo preč, ja se ja rere čujem.
5: Mačo, bo to jen tip, ka to najlepi seđi?
6: To se na to nauči. Dešto, najprej da biš u pritku zjazač, a pa nije u zade kruči jazač. A pa to Holčko ma uch, ja pože spremčim o posnu celade hora, če bih čiste.
5: Ale vy sama to jako dorošte na utra ječe.
6: Ja som sa na to naučila, to jo tak.
5: Zaleži to na tom čipcu, hače tu nek bole tverči, abo nic, abo bole nov, abo kaj ešte šetco. Ja som si pomôžec také trošku upokala, šest vodu šanova, a pone on bole vodky, a pon to tak nekave. Na naša voka ja šetce prajeva, to dobyče ušišo kožiča, pon to ja to tak neboli. A to problém je nimo.
3: Nic tak jara škrobič, ale ja pa mám zase rade tverde škrobene, pon on tu čipc leer, ja ne, ve forme. A jen to sa, ja to sa zúčen na celo živej na čipcu, kojiš, vieš, mi to ničo neučiní, ta huba to odla, čo.
5: A kao to činí, čo otvojnča?
3: Mám dječom jen ze zjubičku také tekne, zovane sú bole viste, no, ako ne, tej tam pšime a šece, no.
7: Čo vie?
3: A neken sam tej drude také pšime, zo to sejdži, ha, kajš to jo.
8: Nemské žone, ty že boč riane sfuzirované, a dáce môj sovské žone, ta tyž poriadne riane vokovou boč.
5: Čakujú so.
1: Hesbo, přes štípanie, tu šrika. Už tišo kodič, potom tyž nebolí.
0: A nic tak, Jara Škrobič. Diana Fričec-Grimichova je zbierava mier serbokami katolsky národnej drastče pokyve, a to však môžete si drie predstaviť. So knieži dobrá nalada, kde so serbske žony na besadu zetkaja. A dobrá nalada knieži tiež, kdež Ralf Bozi spieva 6 hodín 2:43 serbským rozhlasu.

žádame na pokyvy, što so dženca jutce zajúcišim, tak odmieva dženca jeničky pokyvy, zo so kvince radičeľo dživinia dženca k posedženiu zetkaja, a to vič o sedmich tamnišej voňovej voborie. Jutce potom koncertuja šulario budeske v okresnej hudžbnej šule v nemsko-savským ľudovým dživadle a tam pokazaja na voňom jevišču, što sú zajšvem, respektivne ište tutem šulským lečem nauknili, spočátk jutce večer sedmich. Ižo od popodňa cioch ste jutce preprošení na dvorové svedžin do Sarpského muzeja Kočobusu. Mona téma bude modročišť s přednoškom a potom tiež praktickým vyspytaniom, mimo toho, čo sa tiež vo hučmne, hučmne obrubenie postarali, jaké švác skupina reka, ktoréž popodňo hučmne obrubí. Vojna Ukrajine vyskutkuje sa na vysotnú politiku Európy, kajž žaden druhý podok minených let, tola ktoré z Čehybe ruské dobyče za Nemsku, Európu a poriad na sveče mělo. Tutému prašeniu venuje sa renomirovaný politický vedomostník a tiež vysotný fachovec k

Masala juce Budyšinje. Jeho přednošk v riedže budeskych narěčov započne so večer 7. v Dachanskej cirkvi sv. Petra. V sobotu usuva v MDR televízii zaso vulatko, a to kajž stajnje či po dňu 12. A to unia sobotu zmeja ve Hužijskej hali ve Bojorecach vulku börzu za numismatikariu. Tak, po takim ľudži, kýž romadža historické peniaze. A to od rania 9. až do připodňa 12. A ešte pokiaľ za všech tých, kociž slúchajú srbský rozhlas u nie přes krutké žoumy alebo přes DAB+, ale podaďa sa stanú nedom na púč a chceďa potom na livestream šaltovač, tun tu časne na našej internetnej stronie nefunguje. Přes našu app MDR Serbia môžete ju slúchať, ale přes internet nic, jenož zase nedívate a zase nemyslíte, zase budní. Tuto prašenie si menujúce týž Dennis Wenzel netkostaj.

0: V Užica za celé leto k pojesnenu nasčenu. Na ľudovom nakvarnictve domovina je nové nasčenové kalendar V Užica, V Užica, Lauzec 2027 vyšlo. Fota je celou ikonický serbský fotograf Mači Bulank a te pokazuje region Jara Mnohostronsce. Od širokovských tykovaných domov přes čichu atmosféru při jutrunem spievaniu rónom hač k pozvočanému kšidvujemu votarie kloštorskeje cirkve a vuladeze železneje vieže Lubiu. Protika zviazuje krajinu, architektúru a serbske tradície, po takým čvak v Užice mesac vo mesac nasčenie. Serbská tradícia a isto tiež dženca na Božím čile vizo ve viacových serbských osadách k tomu vizo nedom ništo viace, potom sa je Marek Relka dospieval.
1: Zhromadne sme mladí, zhromadne sme starší, tu je sam sne púč nám viesty. Sam pak nemo soniš, sam tež nocíš nanka.

0: Right snap.
1: Ja, na, bohr's mich.
2: Serbski Roswurst. Bojestje. Studio Blanka Funzela.
3: Na Lipschanske Universite, Maso Junioru, Professura za serbske literarne a kulturne vidomostje, Vopsadžič. Dole dekan Filologiske Fakulte, Professor Meisnica Čera, na internetu stronje Universite Vosevi. Nimo vidomostnych nadavku svuša profili tež, jeli treba, sobu skutkovanje na jedna čest Vezorabistického instituta. Hač dotal je miestno profesora za rečespet Edvarda Vornarja, jeni Čka profesura instituta. V dalšu so serbste zastupnice leta dovojovali. Nové miestno je časové vobmezované a skeči po úspešném přeprúvaniu šanzu na profesuru na čas živenia. Katolsce křesčenjo sveča dženca svedžen Božo čiva. Ve viacorých serbskych katolskych vosadach horni Vúžice počanú vierivý kvonkunným votarjam. Na čole procesionu do postarodavnym vašňu družky. Ve šest zvierských krajach Nímskeje je dženca zakoňský siate džen. Ve prevažne evangelský zakský pak so zasadne dživa. Jenice peča 20 sach, v osebe katolských serbach je to siate džen. Na sakskich a stymtech serbskich vyšich šulach zakončace prúvania hišče šitke nimo nesu. Tak napríklad tež nic Ralbicach, džeš mejachu džesatky spočat ktyčenia svoj posledný oficiálny šulský džen rune tak ve Vorklecach. Cokone je na 50 maturantu na serbskim gymnáziu Budešine, zoni jutce vúsledky prúvaniu a hač mili, dokež nesu vobstali, abo dokež cedža vúkon polepšič, prúvanie na kvatač. Kaž nám za vyšší skorženg zamovita vúčaka Alena Hitzce nás džili, zonia šulak ja šulerio 12 letnika, doskončný rezultát prúvaniu džen do maturantu. Džen do maturitného bala 19. junia. Stop předovzáčelku z najšelakorejších branžů je so čera přiučicach, na piatnatým dňu předovzáčelku v okresa Budešin v občilivo. Sredžišču zetkania stejachu aktuálne hospodárske vúžadania zvisku se stupacemi pvačiznami a falovacemi fachovými mocami. Džen předovzáčelku v okresa Budešin tvorí vážny zakvat za vúmenu, kooperáciu a skrúčenie žonu v regionálnym hospodárstve. Jun organizuje Trežanská industriová a Vikuhanská komora IHK. Za znova natvarenú kúpeľ ve novom Mivorazu započne sa kúpanská sezóna na nový týždeň. To zdieľi ho na zajšvom gmenským posiedeniu gmeny Slepo. Do toho ešte strôdnický hamt v okresa Zorec kvalitu vody prúje. Lieca staraja so 4 doladovario vo viestotu hostči a s tým sezónu zaruča. Mała kúpeľ je jedna z narunanských napravu brunicového koncerna Liak za přesedlenú ves Mivoraz. 60 spevaku a spevariu vopčili so na letuši 5. korovej akademii Budeského rotariového kluba. Čera je so v auli Šilerového gymnázia Budešine prinja proba pod navodom Friedemana Böhme Wotmiwa. Hač to názemy nazvučuje kor generáciu, mezdrujem tež tvorby z cyklusa počase Korle Augusta Kocora a Handria Zelaria. Vúnožky benefitno-koncerta oktobre navožuja so na dobro vútupenia spinálne mortvice Nímsce Kinderlähmung. A to bychu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internete a v naši app MDA Serbia.
2: Vedro.
3: Aj tu chvíľu ešte René Svončko svedčí. V behu dňa pak přičinie přeco viacom ročelu k nám do Horní Vúžice. Vostač má pak převážne sucho při 24 stopňach maximálne. Jutce potom viac dešča a deš kvodnišo.
1: Žana Hačenia a vyskače dále při a na pučách našej končinie. Wiedzą, może co to jeszcze zmienić, jeżeli nieco uleracze, potem przyzwyczaj to rady na maj pak telefonistce, pak spowieszczu przez czetu funkcję. Nasze app MDA Serbia. Habak, przyjmuj, Blanka Maty, mam dobrą jezbu.
2: Serbski rozwóz.
1: Pięć minut, no, po napół 8.

0: Když chce soči spěvač, ale nochceš so kruče na kur vjazač, potom je projektny kur, taký na čas obmězovaný, husto to prave. Kurova akademia generácio je runje taký projekt, pjaty raz so budešinje od Rotariového kluba organizuje a čera mějachu pri nju probu. A Lydia Mačejova by podla.
1: Predehač spěvač, máš so zaspěvač. A s čoplenje vosu Vanda Vokua jako rična terapeutka pšeuza. Ona je vospě Jill Kurovej akademie pod návodom Friedemana Böhme. Kuždemu z nimale 60 vobdělníku poskyči možnost, so v času proby v osobince vůsně dále kupvač.
2: Haš tuž ma zajím, šinže pon kemni na pohodžine. A můžeš čete jen, abo tamo jema extra zvučovač, abo ladač. Je to tun vůz tak praje neklinči, kaj si jim představí, že můžeme mít nějaké individuálne zvučovaně, abo taky něco si vůpodač.
1: Čítamný pak čipný do nových kuroch má popoladnu. Takéž liko na vůmenku dr. Alfons Nauka, kdy so první raz manželský na akademii v občili.
3: Ha, já jsem šetci z hodinu zpěl, můj vůz nejo najskýrját, co najmůči nejo jac, já jsem 70 plus, ale já jsem pruncovač, že já můžu nikak se vůz běhat, poprám se mě jen bariton. Mám chvíli, to je celé stajné, a ty poriadné vopětačné průvy. So veselu, vopravdě s velkým veselom se mě šího děnca.
1: Vosím je vábiu, je jeho Friedemann Böhme. Šako je za svoj vúspech, jako korové navoda v Serbách dere znáte. A hinak vokovo je tutun tež aktívne serbský spivarjov za projekt narečal, pojeda student Julius Janca, kýž je so do Basa synu.
4: Ja studuju neke v Dráždanách, ja mám sredu přeco svobodne, to ja mám tu možnosť tu zase sobu činič. Posledný raz, kde sú mi jara ľubivo, jara fajn, a tohle, když Friedemann zase prášal, pon ja zase hajprajú.
1: Přijušim, tvorja Serbia mjenšinu v Korje. Cečina nazvučovanych tvorbov pak je serbska. Z cyklusa počasy kola Augusta Kocera a Andrija Zelera. A tak nazvučuje se tež v urekovanje. A v občelnici Zonichu so je so Kocor v Záorju pola Budestic narodil. V središču pak stej veselo při spěvanju a vo sebe tež mesobnož generáciu a rečo, kotriž mi voj celé samozrozumlivě v měšče budešin polno sebi zaklinčeč.

0: Nábožné slovo.
1: Mađenca Hanka Krautsová z Drežďan.
2: V vúkodže svunce ulieze, přes popodňo na juhu je, na zapadže do vožadže a v severiu je nimame. Tak sú mnoze z nás to navuknili, jednore brončka, kotrež nám svět rozkvaduje. A tola nepšitrechi všude. Ničko v júniu, když svunce svoj najvyšší stav docpije, dopominam so na jispu na severný kap. Vedžach, so so svunca tam na severu kova a zaso skadža. A bied to za mne jedne z najbole jimacich doživjenju. Kušte človek votrosče na vieste miestne. Čini tam svoje cele svojske jeho formovace nazonjenja. Štojš je sa jednoho jasne, može za druhého cele hinak vupadač. Znano leži v tym vážne přeprošenje. Nic spíšne súčič, tak je pravie, tak je vopak. Kajki vupada svit z tvojeje perspektive. A tutun vid kutne prač. Bo nie je na šitkých na samsne misno staj. Mnohodnosť sluša k jeho stvorbie. Tyž vukneme, se názornenia trujich vážič, buče nás svojský horizont väčší. Kaž bola to vysokoho seviera, kdež svunca druhé puče kroči.
1: Praj Hanka Krautsová z Drežďan na Božnom slovie, na roku a za mojtoši Srbského evangelského zviazka.

0: Jednač menšino po 8 netkoma Blanka za nás policajský report.
1: Polícia z G.
2: Aj v Rajnce je v útoru večer požde trabi, moke nezbožomil, s tým, zo je spúča zaju, zranil so při tým nikto nie a tiež vecná škoda nie nastala a tola je patrúľa Kamenského policajského revíra nezbožo registrovala a šopore nezapísala a při tým zvistčichu kohočku. Poto jena 20-letného šoféra, poté, kým on nepiju, nemalo so potom dživachu, jako tundo ruky duješe 2,8 promilu. Klúčiky za auto a jezdnú dovolnosť je viezo nedom na blaku, votedač dobiav. Vandalojo dachu so vútoru do jednoho auta, ktoré steješe pri Klitnečanským šístave pola Berovského jezera, neznači rozbichu prednú šklencu auta a obškodžichu tiež karoseriu. Celkovná vecná škoda vúčinia 4000 euro, kriminálna polícia so netko s tým zabiera. BW Wodze chceše 70-letná ze svojej mactu na Lipnechtoj zaparkovač a jako biestem nimalo hotova stupi na pun a zjedže comtem autom najprede do Pširova a potom dale do štoma prasne žonu dovezechu do korunie škoda na oči 8000 euro. A budestecach zadobuchu so neznači do Seata rozbichu zadnú šklincu auta a pokradnuchu z neho dve bleši vody a jednu termopodvohu, rubiznu trochu je na 15 euro, vecna škoda pak vúčinia 500 euro.
0: Tak, daleko potekím z dželenky kneflatých, oni maja šetce, nešto zádživo, jenom šverie, zo ich máme. To mi nenásu tiež. Lozo holce!

Připonit sa od skupiny Janka Hanka z pěho prýňoho albuma, štož by ročo zladujo na kůž dopad, tyž kruh v serbských hudžbnách staviznu, tyž jich druhý album. Další kruh v serbských hudžbnách staviznu, trošku starší, je nitko tyž přístupný od komponista Jura Měčka, je jmenující druhý zvězk zbírky jednače umělských zpěvů vyšo. Zbírka jednače zpěvů, štu so dživa, za zpěvný voz s převodom klavíra. Spisał je Mieczk tute spiewy hižo 1969, jako by runie hakle 15 lat stary. Wudawaczel Ronald Hein rieczy przyjusiem wo jara zrałym dziele. Mieczk je miast drugim tekst Andrija Zählera, Jakuba Barta Ciszyńskiego a Róże Domaszcynie, ale też basnie z Kaszubszczyny a Litoszczyny, kotryż by jao nan Frido Mieczk do serbszczyny przenies sudźbnił. Nowe notowe wudacze ma nitko tomu dopomać, zo so tute spiewe zaso na koncertnych jewiščach a na kulturnych zahjadovanach jewia.

0: Ja, Pietsch, dann ab und zuwitschig, an jetzt go, passuch einmal raus, stoppala, Philomelos-Attack, nova hodawa.
1: Philomelos. Dort am Dienstwa, Marmie Drosene.
2: Philomelos, seji na delne hause lipe. Geistajke, Bože, žatko, što da s tobu je?
3: No, hej, ja, to nejde.
2: Što da máš? Bojiš so?
3: Myslu si, so je som nešto celé zlé stalo.
2: Što da to?
3: Ne môžu ja celetač.
2: Nepak. Jako tačknic letač moc, totla je katastrofa.
3: Ujka katastrofa.
2: Ale, Philomeloso, sedziš na hause. Nekak se tola dobio sem přinč.
3: Ne, to sem išče letač mu.
2: Och, boj, kšidle se rozno a namestna hotovi start.
3: Ne.
2: Dere, što da by ty trebao, so by zaso lečeč mo? Letansku šulu?
3: Nie.
2: Da by druhé tačky organizovač, kýž či pokazaja, kak máš letač?
3: Nie.
2: Potom ja tež neviem.
3: Ja pak bych so snač, zaso dopomnil, kak mám letač, jeli bych viace mocu mil. A za to trebam popračk, abo čvak celtičky.
2: Nie, tajky případ pak tež. Sem cua rúniek pekare hič, vidíš, mám samo svoj mešk sobu tu stej, pocaute.
3: Tota ja viem. A to by můj plán.
2: Co se praju?
3: Ne. To pak se hodí ho. Bude ty mi popřeč, abo cau tu vůdala.
2: Na vězo. Směš se mi na rámě osedne. Na huj. Ty tla můžeš dola letač.
3: Haj. Kak da je so to stalo?
2: Philomeloso, ty si či fejmeca. Si cel jenaž so či pola pekarja jen vúdam. To odla te cel je dživadvo.
3: No, ale to odla je klopovo.
2: Aj, kajž přeco, rade so stalo.
3: Špozbou.

A poladamy jeszcze raz, posledný raz za dżęsa na pokiwy. Dżęsa zetka jaso w dżywinie gminsce radziczeljo k swojemu posiedzeniu, a to wieczor 7, tamniejszy woniowej w oborie. To je jeničky pokivu za dženca. Jutře koncertuje šulorio Budeskej okresnej hudžbnej šule Nemsko-serbskim ľudovým divadle. Tam na vonem jevišču pokazaja, što sú šulskim niečo nauknili. Spočatk je jutře večer 7. Mimo toho, što jutře prošení již od poponia cioch na dvorový svedžin do Serbského muzea v Kočebusu. Téma je vonie Mudročišč s přednoškom a praktickým úspytaniom a slušným obrobieniom pod skupiny Jake Švarc. Štúž chce so informovať vo vojne v Ukrajine, ktoráž vyskutkuje so na vysotnú politiku Európy, kajž žaden druhý podavok minených let. Dola kotres čeji bo ruske dobyče za Nemsku, Európu a poriad na sviče milo je prašenie, ktoré muž vinuje so renomirovaný politický vedomostník a vystotný fachoc Karlo Masala, Juce Budešinje. Jeho přednošk v riedže budeckých narečov započne sa Tachanský cirkvi Sv. Petra Juce Večer 7. Potom vúsová sobotu připodnú Vulatko, kajž stajne připodnú 12 MDR televízii. A sobotu večer víta Brini Kroč, kulturná zároda Serbského ľudu ansambla za Lieca, Šimos Čemira, dvojka Helena a Jan Brezan Heduškec tam zaužitaj. A to sobotu večer na 7:30.

0: Nábožné slovo.
1: Mađenca Hanka Krautzová z Drježdžan.
2: V vukodže svunce ulieze, přes popodnio na juhu je, na zapadže do vožadže a v severiu je nimame. Tak sú mnoze z nás to navuknili, jednore bončko, kotrež nám svět rozkvaduje. A tola nepšitrechi všude. Ničko v juniu, když svunce svoj najvyšší stav docpije, dopominam so na jispu na severny kap. Veďach, so so svunce tam na severu kova a zaso skadža. A bied to za mne jedne z najbole jimacich doživjenju. Kušte človek votrosče na viestu mistne. Čini tam svoje cele svojske jeho formovace nazonjenja. Štojš je sa jednoho jasne, može za druhého cele hinak vupadač. Znano leži v tym vážne přeprošenje. Nic spíšne sučič, tak je pravje, tak je vopak. Kajki vupada svit z tvojeje perspektive. A tutun vid kutnje prač. Bo nie je na šitkých na samsne misno staj. Mnohodnosť sluša k jeho stvorbje. Tyž vukneme, se nazonenja trujich vážič, buče nas svojski horizont větši. Kaž bola to vysokoho seviera, kde svunca druhe puče kroči.
1: Nabožné svojdenca mi je Šanka Krautzová z Drježdžan, nadavku a zamojitošči srbsko-evangelského zviazka. A s tým je ižo, cí menšiny, do 9.

0: Pomagasniste.
1: Tak, možno to byš, bo to z nem času. Šulske leto chylase k svojemu koncoju, to gorni za abiturientov, skoro budu veni absolvente a nechojže veci kúštecky žijen do šule, nežli sa až tak daleko jo, muso pak zvenožeš abiturné přespytovania, tak to teke jo na Dolnosjarskem gymnázium jo Chršebuzu, veci ulici jo viednik, doktor Matias Kutke.
2: Južo v 20. aprila naše 12-karie majú svoje abiturné přespytovania. Jento naše 12-karie cakajú na informáciu přespytovanských rezultátach. Te rezultáte bužo 16. júnia. Potom šula organizérujú přidatné přespytovania ešte.
1: Jo, ktož nie dostal dosť dybko ve přespytovaniach môža to ce vespytovaš, ktož nie spokojom ze svojim úkpašom smier to teke getovaš, s takým ešte nie přespytovajenský cas zakúštiko mimo.
2: Vet pětka 19. júnia máme přidatné alebo dodatkové přespytovania ho na šuli až do 26. júnia. Myslím, až to Petra Fujo žaseš, abo vietce ukniku.
1: Viele abiturientov pak dogromade jo zršim nastupivo ke přespytovaniam to leto.
2: Lieto sa 60 ukniku zgotujú svoju abitúru planás na Dolnosjarskom gymnáziumie.
1: Jano, na Dolnosjarskom gymnáziumie jo možno sebe teke ve Dolnosjarské rece přespytovaš taš.
2: Lieto sa sme mieli teke z 4 ukniku, kenč sú mieli všetmiaše serbštiny svoje abitúrne a teke či písne a jadne přespytovanie ústne v serbštine. To jo bičku málo, ale taká jo situácia nie to.
1: 26. júnia búža po napšaudu kajens pen búža svetocne přepetáša abitúrnych opismu na Dolnosjarskom gymnáziumie.

0: tu nižilo audio. Žilojský kor 100 a 140 čalictar, kaka lícba, kutej gešpje přižo žicenie ved jadnogo žilovarja a k vetom kor je juž veľkým dvojko sobou spiva, to je velikúsvo.
1: 100 a 140 let v obstaše žilojského kora, groni až ja som južo tu pojcu tých let. Leto za sambu v aprilu 7-6 let aktivne v kore v oblubuvane spivujom rusarska zemja, ale božko nam žome vece ten spiv spivaš, dokolaš to je stary gvoz, a my sme janoš ište stary muže, a ište se spivare a spivarke na to domysle. Škoda, až nám žome vece s spivom sami vstupiš. A ja by sa žicov až ten kšasný spiv Sarska zemja zagrajo Srbske radio za mno za ten jubileum. Tyke za mojo sobostatkovanie.
0: Jo, to žicenie vám rada doplňujeme. Národnej zemi, abo teke Osiarska zemia ve Detlefa Kobele po tekste Jakopa Bata Čišinskiego zaspívajú nento zjadnošone dolnosiarske kore.

Ja, mam ještě jeden kulturní tip za vás. Kenč objad na historickou tému, ak mateke s našim regionom vědice níž. Miliono Nimcov je ubegnu v okolen z druhé světové vejny ze Šlažinskeje, Pomorskeje, Nové Marky a pecečně Pšuskeje. Abo veni su je ugenili. Vjeli z nich su přišli tekeho do naše serske Łužice. Zafestajili su dome, fabriki, cerkvie, pedomk, drastve a vjele vici. Kalina Kušek je z Pelskeje Ljegnice a vene ja vetrosła v toštych per nimskich domach, ako tam v Pelske gronje, v je knigvach es leži za tými njegajšnými obetlarjami. Ten nimski titel tých knigvo je in den häusern der anderen. Knigvo su ušlive na kvadnistve Christoph Links a v jednom citanju Žinca v Potsdamje autorka Kalina Kušek z tých knigvo jo, cita a ulicujo a to je Žinca viaco Sieger Šestřich v tamnej krajnej bibliotece. A kuka, di folksam ta pšašanen toho. Jo, vážne pšašanje, svite Serb.

Šula a šulske teme budu nas žinca zabieraš, ve Kšišovie majú gošpu svišiš, pred 6 let sú šulu tam novo založili, na viasovém svižiniu sme za vás cora byli pedla. Sme byli také cora pedla na balokopaniu serských uknikov na gorách, dobe šaria dajo ve spolšega jano jadnogo, ale ja sa myslím a šikne sú dobe lepši tom vici lušta za serskú ucpu.

0: No, máš o také dobré zácuša, dobré spomnieša na váš šulský čas, ako ho Wiebke Reichenbach hoď, abo znaš nic, to vie. My sme ale nento v šuli, v základnej šuli, v Kšišovie, Plagok, hoď, to uhniky tam majú ešte po let pred k sobu, ale majú tuchelu také vesibne viasové tyžin, rovno svieše svoj 6-žasete šulský jubilej. Stefanie Krautzovec, jo se cora umiešava s kestčimi jubilejnego zahedovania.
1: Cora su mieli krzyżojsko ukniki pyszny program, su rejowali a spiwali za swe publikum. Miaze dugim jo teke noe krajne Raszc Martin Häusler o krejsa spiewianusa ich obżywoval, wenja teke o doszuli chrejzil. We programie su szukne rece swejo miestno namykali, kytyryż tych 170 dzisi we tej szuli pojedaju. Tož su uvitali ve nímskej, engelskej, poľskej, serskej, arabskej a filipínskej rece, a su teke sersku a filipínsku reju pokazali. Platých stáciu, ktorýž su natvarili ve šuli, su mili serske pobytovania.
2: Mi sa godi Gerhard Schön, ja som pristajone v Donnershaarskej kultúrnej akadémii. Ja, a ženca nejsom ho, aby se s hukni kami spíval, ale ženca s nimi ja, upyšňom te jaja. Also před dvěma letoma som s letnou raz ho na tej šuli byl a som s nimi ja, dolnosarské ľudové spíve nastudoval.
3: Ja som Wiebke Schelerova-Schulzec a ja budu ženca o zdišimi figúru baslíš a pen bužome s tými figúrami teáta graš. Každý, že si kšie a mogu pen rád teke na serský. Jo, ja budu se pracovat.
1: Šula oficiálně svýšli akle své 6-žasete bůstak, ale južo před věci ako 100 let jsou kšišojské svýju šulu mili na tom místně. Ten raz jo selská rýc v těch stronách dvě věci prezencu mila. DDR-ském casu pak nejo ubyla žetna selská úcpa, kroni nigajšný direktor Mitu Budyšin. Wenn jo obe šulski viednik do leta 2007 a mini, až jo se p politiskem přeroše šake zminil.
4: Also, naša šula byla potom praktisch modern, serbski, religion, no, všakno zum Teil. Dimone Goldsbruder, tam wona jo dann u nas se byla serbski vzapnik.
1: Selska Ucpa jo s takým ze Simonu Goldsbruderoviju zašignula do kšišojskije šule. Wenn er nie jano byla selska zeptaka o vetej šuli, ale vet leta 2007 sem teke viednica teje šulie. Ten nadauk jo vetneje převzala Ulrike Zajdalova. Selsku ucpu maju u nadali. To převzija vet novembra mloda studentka Marisa Rotbartojc, nanimini tak toľko, ako tá zapšovná zeptaka jo v stajšnem casu.
5: Ja som Knini Rotbartojc, ucem serbštinu. Ja som študentka v Dresdna. Ja ucem matematiku, vecna veda, nimsčinu a kreslenia.
1: Marisa Rotbartojc jo z Kosobusa a išči študirujo na zeptaku Drežďanach. Mia z tými předmetami pak nema tam selsku rec. Je z naša mas casa na Dolnoselskem gymnázumie. Veto uci nento v 6 škržinách obtežin se skuric. Približem k hincu studiuma, co vena u v Kšišuje, getuvaš svej referendariat a pošukňu u vystaš. Teke žiši su cora to gronomili.
6: Dobro žin.
7: Ja som Frida.
8: Ja som Mina.
9: Ja som Amy.
10: Ja som Frida.
11: Müsme uknice v Kšišuje. Müsme reovali džince.
1: Te stry sepšinaki sú rovno tak, ako viele drugi šiši riovali na programie v Špotovej hali. Miaze melodiami, ku ktorým už zúkam sú riovali, sú teke byli seske štucky.

Ja, tak se co raz vyšili. Ukniki a cepta rie svoj šulski jubilej ve Kšišovie, pedla je bila naša kolegina Štefani Krausvec.

Ja, für Kšišovje wjeselis dla dobrego uvisha te šule, kak se šulske lidsbe uvijaju tojo žinca teke tema v Hošibusu, v Kubojenskem objaku. V přiducich 5 letach budu zase dali vježece šule pšetci pounej, jadna nova celkona šula nad roze Julio Curie ove misče dejt latogo situacijo pelepšovaš, teke na Dolnosarskim gymnázium je gorni serska zagronita v misče Anna Kosacovic-Kozelova, Nežlic ta šula buža natvarjona, ale ešte trajo žinca akle kšie pšedaž nadok na architektove biro. V zakladných šulach to zase jedna zugleda, tam byva všetci menej uknikov. To ma s letami z koronu ceniš. Te prognoze gronja až vodujo až do 2016 okova 100 uknikov menej zašolovaných, nežlic se ten trend zase pšerbrošijo. Te septarje sú nentajúžo starostčijo, co to veznamenio za ich úcbu, lic budu se zase niš redonie, abo lic muse niš jenži úceš. Žeden laški nadok sa Uwe Madara, Wednika, Statnika, Schulskiego Amta, což jo wenn pak zlubio na Sersku Rutsbu, niedej se to uvische Litsbu negativne ustatkovaš. Zawiesce pozitivne na Utsbu jo se ustatkoval corajšne Serski Balokoparski turnier, a vici słyšeš o vetogo net. Periho, nova doba, ten rap kolektiv z Gornej Vužice feature Trojozink.

0: Ja, słyszę, co może na goni, aber przygledaj, co wena cini tam na kopaniszczu. Kto holio pokal, kto strzelio niewiecie wroto, nie, jeszcze nie jesteśmy plas wietowego kopańcowego miejscarstwa, co ja było na górach na sportniszczu. Drugi serski kopańcowy turnier, zakładnie szulo, pedla su byli zaszczytowali titela, żołcza gelce we zakładnie szule matur kursyk we brejazenie, ale teke ukniki auknicy ze Żelowa, Berko, z Hrašobuza a Janšojc, Sedem mustvo do gromadu, a kto je pokal dobil, to vie naša športová reportárka Diana Šejcová.
1: Umenenia za turnier nie sú perfektne. Pierše se a bom je na gorách jo mokše, tluste šerem rokave vise na nebju. Mustva sú veto motivirované a se viasele, vod vedra se nedajú atmosféru kázeš. Žovo pokal, ale rovnocasne tekevo sa skuriec za ukniku, ulicujo sobu organizátor Horst Adam.
2: Also tak, der je vani sa skuriec ešte nemogu, až vani mogu vzeviť sa serbsky sorozkan. My sme tam za tej jednotlivé šule přigotovali tak vopieno, že s šakými také s obrazami a všakými slovami, ktoré sú vážne pri balokopaniu. A napríklad nalevo, napšavo, sčil, vrota, balo a všechny také slova, ktoré sú typické, ale ktoré sú notné pri balokopaniu.
1: Po nastajeniu mústvo žolus. Také za tým vod ľudky šule ze Žilova. Kopaincu a Rez Zvezasch Tomaju Saderje.
3: Ja, ich finde schon ja wichtig, weil damit man halt die Sprache so ein bisschen mehr lernen kann, auch hier außerhalb der Schule.
4: Na, auch dass es viel Spaß macht.
5: Ja, Spaß und dass man auch Fußballwörter auf Sorbisch reden kann.
6: Vrota, das heißt Tor.
3: Ballo, Ball.
5: Ballo Kopovanje, Fußball.
1: Na Greinischu Jovem Jasetzasu Kwirze. Wird Kschomme Pschigledajo Bernd Melcher, Wiednik Rätsnego Zentruma Vitae Vöchoschebusu.
7: Ja, müssen wir sagen, auf welchen emotionalen Seite Gigi hat die Zeptarie, Zeptarki, Tokolasch, wenn ich so die Gigi Pschigotowali, also Sobujeli, ja, da ja noch Sportler Ubegowanie, aber Toko ist so Emotionen wegen Waschne. Schützen Sie, als die Gigi Pschelische Mario Wele Jassela, als Teken Schnee, Doppelnu Pokal, toller Mario Sposso.
1: Spos so drehe Meli, alle Doppeli, ne. Sú svojo prietne graše. Ulicujo Jonathan vod zaščitovario titela z Brjazene.
8: Nejo derie byro my nejsme vrota šelili.
1: Jogo Zeptarka Diana Buchanova opytajo motivirovaš.
9: Also za mňa je to vjegen emocionálne. Ja som až letosa zase pokál do šule holíme. A žiši sú vjegin motivirované. Prietne graše je tak ušlo, až nesme v rotu čelili, ale te druge mústvo tekeníc, also ja, es war ein Unentschieden. Nento balo kopjome přešivo žilu.
1: A dále žo napšiduce meč. Až dajo taký projekt má Zeptarka za vjegin derje.
9: Also za mňa je to vjegin vážne, až také turnier serskych mústvo dajo, a se nážijam až to tak dále žo.
1: Vod spichovanského tuaristva za serské mústvo turnier se vie teke obgledujú. Žoga teke vo dorost za přiducu Europeadu groni Marion Stenzelova.
10: Ja se vjaseliom až tuaristvo také turníre gotujo se dorostom, se serským dorostom, se serských šulou, aber se šulou se serského úcpu. Až přižo pon dosť modých lúži do našoga mústva, gledajúce na balokopenské turníre. Ja se vjaseliom až Dominik Krötel, ten ako jo bo, ako prietne v normálne mústvie tencas, ako sme to zavožili, až jo nento při domovine a až jo ho sútnik platich grášu a nento pomaga to všetko organizírovaš. Tam se vjaseliom a tak se to žicom teke zapříhod.
1: Na koncu sú se brjazinské vopšauže zase přesajžili a sú dobili turnier. Žilo jo na drugim mestnje Dolnosarski gymnázium nad Šišem. Ražone turnier, a by se mogao znova zase převjasť. Obkšuši jo Bernd Melcher.
7: Ještě neoplánované, ale můžeme raz vyžeš, kak jo ten vytkvost, platech ceptajú a Žiši, gaz jo to žicone, myslím se, až může to přijdu celé to zase.
0: Zora so na görach Serbsku Kopainzu grali na drugi Turniere zakvadnach Schulo, kensch Serbsku Utspu pebitu just selbst schepschus li Serbske Kopparie, ar jetzt ein Zentrum wie da ist, rösche Bosam.

Ja, mam ještě jeden kulturní tip za vás. Kenč objad na historickou tému, ak Mateke s našim regionom vědece níž. Miliono Nimco je ubegnovo koins drugie svetu veje vene se Šlažinskeje, Pomorskeje, Novie Marki a pelcečnije Pšuskeje, abo veni su je ugenili. Veli z nich su přišli teke ho do naše serske Rušice. Zafestajili su dome, fabriki, cerkvie, pedomk, drastve a vele vici. Kalina Kušek je z pelckeje Ljegnice a vene ja vetros va ve toštych per nimskich domach, ako tam ve pelckej gronje, ve je knigvach es leži za tými njegajšnými obetlarjami. Ten nimski titel tých knigvo jo in den häusern der anderen. Knigvo su ušlive na kvadnistve Christoph Links a ve jadnom citanju Žinca ve Potsdamje autorka Kalina Kušek z tých knigvo jo cita a ulicu jo a to jo Žinca viaco Siga Šestřich v tamnej krajnej bibliotece. Kupka, die Volksamt, da, Pschaschanen, da, ho. Ja, war schon im Pschaschan, ja, Sitte, Serb.

svojo abituru majú gymnaziaste skoro kapse. Do kapse přijímaš a se smekotaním do dečo za pobytovania uknikojské firmy na Dolnosaskym gymnáziu žovo peneze. Abiturne bal je ve žincačnom času kradu droga viec, tam musíš už dobre ideje mieš, kak peneze zbieraš. To je výče téma u nás ve saskym programie, ved Sieger 12 live v radiu. Až do toho, kde daš o teke do interneta, pet rbb-online.de